0: 1-8-4-1-5-2-5-6-6-6. State police for the town of Clifton Park. This is Meyer.
1: 1-5-2-9-1-46. 4-5-6 Fire Road, 146.
0: KG3386 North Exit 9. 416-646-1046. 3396. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. 579-146. the scene that was smoke in the master bedroom, top far right hand side above the garage.
1: Three two.
0: 1565 2 2G 3 2 and 3 3 10 19.